Buczuanske Reportage, politiske rozimania, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živinje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Dže muže če je svišeč, jeli s če je radio zakomđili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druga snedajn Audiotece ARD Sounds. A dž? Dž všetko so vam hodži. 24 Sydom.

A nětko jsem tohle ještě raz so Googlec vopraschal stik nie skupina, ale spěva minuce z finskeje. To so nedživajče za ještě ani sočka rozumili to běše finsce a lasto zlouturila rika převožené nakvadovanská rampa, respektivně na nakvadovanské rampě. No haj, a já jsem so prašal dále, děše vo Luboščínsku stavizničku. Přivším Maja Potekim tež v Finsky. Podobné týmy, kajž tu podle nás. Ale tohle lépe zrozumíče. To je Jan Rieda, cí menšiny, a na to šestčích.

0: Und jetzt kann ich Nappusch heißt Schich.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Im Studio Blanka Funzela.
2: Večeroš im Wuriat nem posedženju geš je so digitalne vodmivo v obsamkne zaožbova rada noj spešovanske smirnice z vodpovednima i spešovanskima konceptoma. Jednu k projektovemu spešovanju, drugu v spoščenju stipendiju. K bytostnem zmenam liča mezdrujim skročene dobe za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež vodtyrenje přiražku za nošarstvo pistu ze serbskimi skupinami. Za předživanie smernicu a konceptu bychu do toho viacere kóa k dorozumieniu trebne a to mes za ložbu Sakským státnym ministerstvom za vedomosť, kultúra a turizm, Sakským státnym ministerstvom za finance a Sakským zličbovanským zariadom. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN ve Helsinkách zabíraja so v občelnice především s riečným plánovaním národných menšin v šalakých obvukách. Po dženstnejším votoreniu vinuja so navodža menšinu redakciu vo znamie menšinu rečov ve zjavnopravnických zčelakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach zčelaku MDR posredkuje tam viednica srbského rozvosa Bogna Korenkova. Na kongresu, ktorý šač do soboty traje v občeli taj so za Serbu mezdruhým predseda domoviny David Statnik a miesto predseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmenská rada je so včera v občanie z Nové Bydlenskej končinu Rakece Ju zabierala. Zastupia plánovanského byrúa je predstav, ktoré instance sú so zajšie mesace s projektom zabierali. Po jeho svojach nemieše žaden zariad kutné v obmyslenia. Od vobydleriu je jenož malá hostka svoje meniny zapodala. Počerovším v uprajenu investora mohli klitu sreč leta s prvnými dživami započeč. Dávno hižo prozdná rakečanská kormernia Sviny direktne podľa komplexa masa zvotorač, na nej pak so ničo nové nenatvári. Na letošej paráde žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a na oškách ješataj dvaj kšižeri a za nimi kročí serbská svojba, muž ve sukni a cylindru, žonie ve vuslikanej serbskej katolskej drasče. Kajž vúzbiny vednica sakskeje gobvarnie dr. Kati Šepkova nimaja Serbia jenož bohatú kultúru, ale raja tež ve plahovaniu Moritzburgskeje rase konju vážnu rolu. Viac o tom svišiče krotko po naposledmich. Plánované leta niečo za trúte ve Vojerecach najprede dola netvária. Do vopkručí sobudžovača firmy Bautechnik Green Bee, ktoráž je projekt načísnova. Kaž vo tam dále reka nesú dota žanných investorov za projekt namakali, byrnež vúmenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú peneze dávarjo tukvilo chytro zdržlivý. Leta nišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským slědženiščom v trutach romadže dživač. Předvídžané by v Vojerecach cí poskodové tvárenie za přízemenie trutu s byruami a ladanským servisom. Tak daleko naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svonca mročele ve vodmene, dženca maximálne 19 stopňu. Podobné temperatúry zmejeme potom júce. Možné sú potom tiež švihele a kak dále punže, zatím ešte dále sledíme.
0: Hoj, ja si myslím podobne. 19 stopňu nikde najprvom vostane až do konca týdňa. Na pučách je šo svobodné, žádne háčenia, žádne bliskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny, pana po šest, či ich dále, že serbským rozvozu s Monikou Klesec, docu zby a domoj. Přinčte dere tam, kdež dobíče.

a hamuší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

Aj po jeszcze we obrazach to bierze mój prini, pokio za was, a dżęca, a nitko mam dalsze. Serbska pěstovania Jan Radesav Vela bude šině zvětši dženca svoju domkovanku. Od poponňa cioch z Češice na program Džiči přeprošení. Potom poženuje fara Vitos Čapan, šitke pode a tej škovej s přikuskom z meja z přijotovane. Přizamknu so šelake stácie za Džiči z rami a vůbeđovaniemi dženca na domkovance srbske pěstovanie Jan Radesav Vela bude šině od cioch juce. Večer môže če so na rie do Kulova podač, a to ze skupinom aj Popsorben a Already, kaj štejš z rejovanskej skupinu Votava ve Jakubecovom ústavie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojho prvního svojského koncerta písané program zestajiva s veľkým podielom serbských a svojanských hitov za modu, kaj štejš staršiu generáciu. Od večera sedmich vesela so na mnoho v opetovariu, ktorýž maja lušť s nimi poranie svečiť, juce večer v Jakubecovom ústavie Kulovie. Za kulisy jedného z najväčších předovzáčov našim regionem môžete sobotu poladať. Firma Alstom vočiní svoje dúrie. Poskyčeja so vedenia po předovzáču, akcie za celú svojbu, jevištový program, kulinarický příkusk a viezo vše možné informácie mezi druhým k povanským a vukubanským možnosťam. V sobotu od 10 do popolňa 4 zastupie pri voľných rotách Alstom na Fabrikskej droze. Hoj a što so pola vás, hava kýšte stáva, abo hýba, abo svedčí, kotre jubileje, šoj nač, veľúse, gmenie, vosadže, abo tovarstve mače, my na nie skejčujeme, šako sú naši připosluchovi o vaši hosť, čo tu iš zdieľče nám je rád ľubie. Cibylky naši ještia.

0: Made in Bulgaria, made in China, aber das ist made in Netherlands. Ja, Ustern am Auer zählt, ach, psi T-Shirts, aber psi Kolo wach Chitac. A kakpo pravom, wupa das Drast, tuko trasche, zruku wuschiwana. Kelko ručneho dživa, a kelko technicke pomoci maja po pravom naše serbske švalče, dež ništo nového nastava. Doch zische Matej Gieswalk widzic.
1: Typisch geht das Wuk Schiabel durch die Schweizerni Stage. Petra Gubzena wird die Wadukwilu Nadauki, so filmowanie in Nebelčicach a Wotrowie, tež za hode mahi žo nekotre skazanki, a nimo toho dživa na druščej drastče z leta 1925, kotraž je za Serbski muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstniši džen Wotosa, a kelko dživa ci v ručnem džele, Petra Gubzena.
2: No, to ťažko praje, no. Also, te co národne drasta, tak to vizu šitko za mužinu, šite hodve, ale sačky a to ušivanje a zručne dživo, to ostalo celé jednore. A to špeciálne mašine dávajú, to pa sa po mne neudaní, sa to zapfačiť, dokiaľ, když som to všetko malo užije, potom to, teta sú po 20 sa také dojalus. No a to pa sa neudaní.
1: 34 let je Petra Gubzena hižo švalča. Přijušim je sa v zajšvili džesatkách tiež tu ešto dále ujivo a živo volo živo. Napríklad nové pváte.
2: To je ešte nieké medla do suknu nučí, alebo tak, alebo mužace sukne, Georg, no. A to je nieké šitko lipe, to sú tí vylevicku dávia, šeleké družine, čenke, toste, lipienu, nic lipienu a tak. To tam mám v ďalským času do toho obronia. To sú všetko také kunst 90 let, také všetko ujú. Ezo to všon v oprodže jojne voloženo.
1: A zvoklet sa dále dodrežan, džiš bydli a dživa Bianca Trišbergerova, jako serbska švalča. Ke je referencam súšeja miestrujm vôtovania za Kormeja, Korvúžica, Hostčen Svelbík, abo za serbske evangelske dovostvo. Ona zváži si rec, zo manieže 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
3: Vopšiče tih mircov, započinam in vokotih mircov, a vokotih bandu, tam ne može žena mašina, či tun band zjazač, tun mircu poredne vopšič, zavo natiš na te voje seđi, potom du dalje na bandki, abo čipce, kotriš so dobija v 16 krokah, zhotovječ, deš dalje du dele, podrašče tak mam, ušivane rubiško, tam so da rubiško z mašinu zašič, ale ušivanki so z ruku.
1: Ci a 40 let vůznává se rodina Konečanka hižo jako serbska švalča. 5 mašinu má doma ve svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
3: Moje dživo učiní z češtou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam. A kúže mu môžu jenéž dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržaná byla, kajž je to za našu národnosť, nábožnú, vážne, a za sa ona dále nemodernizuje, respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
0: Tole praji serbska švalča Drežana Bianca Trišbergerova. Matej Gieswalk je sa zabieral s tému, kak vážne je a vostan je ručné dživo za švalče.
4: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvasu.
0: Tutom přinošk a dalšie k témie Riemeslo namakače na našej webstronie a našej app MDR Serbia. Nedom celé horeka. Bydek na sedomie.

0: Policia z G.
1: K češkemu vopkadnemu nezbožu ze smertnym wukoncom je čera na statnej droze S4-10 pola kamienca dojšvo. Při tutym přisadži 4-70-letná vodžarka v osobu a auta svoje živenie. Po informáciách policie zjedže žona natamny bok troja prasne ze svojim autom do napšetšo přijedúceho nakvadna auta. 47-letný vodžar tuteho so lohce zrani. Policia pyta netko za svědkami. Svědko pyta policie tež sledovacím páče, v útoru popodňu by na mužakovské droze tu ve měšče 36-letný se svojím Hyundaiom popuču, on přesčany kolesovarjo a při přichodné ampli dorběše auto potom červený ample dla zastač. To přijedže v odzadě vone kolesovar, on vosta podle auta stejo a kopne se znovu do zadno špíla auta a potom prostě čekne nasta škoda 10 €.

0: Jena Buselmich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Blanka Funcina.
2: Večeroš im vůřadném posedženju, kýž je so digitálně odmělo, obsamkne založbu ráda nové spěchovanské směrnice s odpovědným maj, spěchovanským maj konceptom maj. Jednou k projektovému spěchovaniu, druhou vo spoštěňu stipendiu. K bytostným změnám líča mězdrujím tež skročené doby za krotkodobné menšie projekty, jasnější postajenia k spěchovaniu filmu a videu, abo tež otvorené přirážku za nož šarstvo pistovaniu se serbskými skupinami. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN v Helsinkách zabíraja se v občelnice především s riečným plánovaním národných menšinů ve všelakých obvukách. Po dženstnějším otevřeniu vinuja se navodža menšinových redakciů v oznámí menšinových rečů ve zjavnopravnických střelakách. Svoje názornjenja vo vužadanjach z čelaku MDR posredkuje tam vjednica serbskeho rozvosa Bogna Korenkova. Na kongresu, kotryž hač do soboty traje, v obdjeli taj so za Serbom mjezdrujim tež předseda domovine David Statnik a mjesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmejnska rada je so čera v obširne z nuje bydlenske kunčinu Rakece Ju zabirała. Zastupia planovanského byrua je predstaju, ktoré instance sú sa zajšie mesace s projektom zabírali. Po jeho spôvach nemieše žaden zariad kutne v obmyslenia. V odvobydlerju je jenož malá hostka svoje menenie zapodala. Po čarovším vúprajeniu investora múli klietu sreč leta s prvnými dživami započeč. Dávno hižo prúzna rakečanská gormiarnia Sviny direktne podľa komplexa maso zvotorač na nie pak so ničo nové nenatvari. Na letošie paráde žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a na oškách ichataj dvaj kšižery a za nimi kročí serbská spojba. Muž ve sukni a cylindru, žonie ve vúslikani serbskej katolskej drasče. Kajž vúzbyny vednica sakskej gobvornie dr. Kati Šepkova, nimaja Serbia jenež bohatú kultúru, ale raja tež ve plahovaniu moritzburgskej rasy konju vážnu rolu. Planované leta niečo za trute vojerecach najprede dola netvaria. To v obkručí sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, ktorá je projekt načísnula. Kaž vo tam dále reka, nesú dota žiadnych investorov za projekt namakali, byrnež by chú vúmenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú peneze dávario tukvilu chytrosť žaržlivý. Leta niščo za trute v Vojerecach mělo s kaminským sledženiščom vo trutach romadže dživač. Předvidžane by v Vojerecach cí poskoduje tvarenie za přizemenie trutu s byruami a ladanským servisom. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca štvortk, mročele v vodmenie 19 stopňu zmijeme, júce celé podobné temperatúry, možné sú potom tie švíle, ak aj švúpada, nebude vietro kunste dňa vo veľa inak.
3: Na pučach sa tiež nie je ničo zmenivo to rejka, čo svobodné a tiež žiadne vyskače pri pučach. Vizom môže sa to bývania zmeniť, ili nešto vúľadače prizúče sa rádi polanajú. Pak telefonistce, abo napísajte na môj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia. Havak přejmuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Peč menšinu, pana po sedmich je, tuže dále, z Anu Bikinec, Honiu Stejňa. Nedajče pak so v Honič přinšče v Omerie do dženstnýšho rania štvort k sednatého požnica.

Gajš, slubljene pokive, započeo dženca, to sveči srpska pistovanja Jan Radeserv vela budešinje svoju domkovanku, od poponjacioh šešice na program Žeči přeprošeni, potem žonuje farovitost Čapan, šitke pôde a tež kofej s přikuskom zmeja přijotovane. Přizapnu so šalake stácie za Žeči s rami a vubeđovanjemi. Jutze večer môžete so do Kulova Narije podať, tam nesvieča drie išče postnice, ale skupine Popsorben a Already, kajž tiež rejovanská skupina Votava, tam v Jakubecovom ústavie koncertuja v Kulovie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojeho prvního svojského koncerta. Písaný program zestajíva tiež s veľkým podielom serbských a slovianských hitov za 6 staroby. Od večera 7. vesela sa tam na mnoho vopetovariu, ktorýž maja lušť s nimi svičiť, Jakubec v ústavie kuluje. Smečkecach sveča od jucišeho cídnedovo 125-letné v obstače, tamnejšie evangelské cirkve. Započína sa to juce večer na po 7. s nutornosťou a přednoškom k cirkvinským staviznám. Potom pokazuje tam ešte film, potom odmýva sa kinové večer. V sobotu zmeja od Cioch popolňu, svojbne popolňu z Džičací disko a večer reje za modrých a starých a nedelu poskyča doplňa džesačich rajnče pivko. Potom v dvemaj sveča svetenské kemše a přizamkne sa popolňu s kofejom, tykancom a skakanským hodom.

Ketra zrudna stučka, abo vo vuchonemej starušce, kotraž lada rade na drohu. Ale vočím spevaja dalši serbsce interpreča tutej hodžinja. No a ja bych rekl převážně vo ľubosti, napríklad Helena Blivzan Hedušcena. Tež Jörg Weisselberg. A Michal Cisch z Tobu Dželič v Cúživine. Ale dále, že najprve jenžesce. Dirks Bentley z Pick Up Sidon Posledních. I dialed 7 digits 5 times today just to hear you say you love or hate me. I'll take anything.

out 7 digits 5 times today just to hear you say you love or hate me. I just wanna hear your voice. Pět čezorů na jednom dňu, a to pfúvajo. Runie to je si česká pfúvaka Pavla Petrova, dženca ve Užijskej jezorine předozala. Živič a 40-letná z Rumboka je dženca ráno 60 nekak štartovala zvým Komorovie a chce potom šitke peč ze sobou zviazané nového zviazka jezoru přepričič. Cíl je na pozdním poponiu potom Rajnský jezor, po takým Nemce

Buchuanske reportage, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živinje. Tešte, jako MDR Serbia, produkujeme. Dže můžeče je slyšeč, jeli sče je rádiu zakomžili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dž? Dž všetco so vám hodí. 24 sedom.

0: Jenna Powers mich.
1: Serbski Rozwas. Bojestje. Studio Blanka Funzela.
2: Ve čerošim vůriadnem posedženju, kýž je so digitálně vodmivo, v obsamkne zavožboa ráda nové spěchovanské směrnice s odpovědným aj spěchovanským aj konceptom aj jednou k projektovému spěchanju druhého spoštěňu stipendiu. K bytostným změnám líča mě s druhým tež skročené doby za krotkodobné menší projekty, jasnější postajenia k spěchovanju filmu a videu, abo tež otvorené přirážku za nošerstvo pěstovanju se serbskými skupinami. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN ve Helsinkách zabírají se v obdělnici především s řečným plánovaním národných menšinů ve všelakých obvukách. Po dženznějším votoreniu vinuja se navodža menšinových redakciů v oznamě menšinových řečů ve zjavnopravnických čelakách. Svoje názornjenja vo vužadanjach ve sčelaku MDR posredkuje tam vjednica serbskeho rozhlasa Bogna Korinkova. Na kongresu, kotryž hač do soboty traje, v obdźeli taj so za Serbom je z druhim tež předseda domoviny David Satnik a město předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmenska rada je čera v občerne z nuje bydlenske kunčinu Rakece Juso zabirała. Zastuper planovanskoho biroa je predstaju, kotre instance su so zaš v mesace s projektom zabirali. Po jeho svojach nemieše žaden zariad kutne v obmyslenja. Od vobydleriu je jenež Mauerhorstka svoje minenje zapodała. Po čerošim v Ukrajinu investora moli klitu sreč leta s prinnimi dživami započeč. Davno hižo prostna rakečanska kormjanja svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač na nje pak so ničo nove njenatvari. Na letuše paráže žrebcu Moritzburgu prezentuje se tež Serbia. Ve obrazu v osakském kulturnom herbstve a naoškach ješataj dvaj křižary a za nimi kročí serbska svojba. Muž ve sukni a cylindru, žonje ve vuslikani serbske katolske drasče. Kajž vůzbiny vědnica osakské kobvarnje dr. Kati Šepkova, nemaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež ve plahovanju moritzburgske rase konju vážnu rolu. Planovane leta nišče za trute vojerecach najprede tola njetvarja. To v obkruči sobudživačer firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnula. Kaž bo tam dale reka, ne so dotažanih investorov za projekt namakali, birneš vomenjenja dobro byli. Ladejo na aktualne hospodarske a politiske položenje pak, so peneze davarjo tukvilo ketro zdržljivi, leta niščo za trute ve vojerecach mevo s kamenskim sledženiščom v trutach, roma žedživač, predviđane bije v vojerecach ci poskodove tvarjenje za přizeminje trutu z biruami a ladanskim servisom. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež, na našich stronach internetče a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A svunčko, dukvilo rejne svetši, dženca dreje so svunca a moroče levot minjaja, džovjatnače stopnju zmijeme dženca a cele podobne temperature tež juce. Možne su potom tež švijele, a kaj švupada ne budže vedro kunstidinja, bo vele hinajše.
0: Puče naše končenje su dale svobodne vyskač z tej v Krosčicach při šuli, tam než přijeđače Šibincu dele dause, cíceči KMH su tam dovolene, vutrone džak vam zapokjujeli. Havak nešto, išče uladače přizoče so rade polanaju, tođe telefonisce, abo tež z bojesču přes našu četu funkciju v app MDR Serbia. Havak přejemoj vam, Blanka a ja, dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A wie so, dobre ranje, Bec, Menschino, Bonapur, Osmich, Daleđe, Sjörkom, Weißelbergom.

0: Veneswo Dženca Ajuce. Serbskim rozvosu.
1: Šedne junosemy drastu, kotraž naše čeva voreva a drasči. Med in Bulgaria, med in China, aber tež med in Netherlands. To usta na malých celkách při tišoče abo při kolovách stejí. A kak popravom vupada z drastu, kotraž je z ruku vušivana. Kelko ručného dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše serbske švalče, když ništo nového nastava, to chce še Matej Džiswok vidieť.
2: Typiski ta zvuk šijavl, když ve švalčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu na roky za filmovanie v Nebelčicach a Votrovie, tež za hode ma hižo nekotre skazanky a nimo toho dživa na družčej drastče z leta 1925, kotraž je za serbski muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstniši džen Votosa a kelko dživaci v ručnem džele, Petra Kupcena.
3: No, to ťažko praje, no. Also, te co narodne drasta, tak to vizu šitko za mužinu, šite hodve, ale sačky hato ušivane a zručne dživo, to ostava celé jednore. A to špeciálne mašine davaja, to pa so pomne neudani, se to zapfačič, dokiš, když to vše malo užije, potom to, teta sú po 20 tisac, také džojalus. No, a to pa so neudani.
2: 40 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přijušim je sa v zajšvili džesatkách tiež to ještě dále ujivo a dživo volo živo. Například nové pváty.
3: To ještě že nieké medla do suknu nučí, alebo tak, alebo muža se sukne, Georg, no. A to je nieké šitko lipe. To sú tí vylevicku dávia, šeleké družine, čenke, toste, lipienu, nic lipienu a tak. To tam mám v dalském času docela vybronil. To sú šitko také kunst, že 10 let také šitko ujivo. Alebo to všon vopročia, jo i nevoloženo.
2: A zvoklet se dále dodrežan, džiš bydli a dživa Bianca Trišbergerova jako serbska švalča, ke je referencam sušeja miestrujm vôtovania za Kormeja, Korvúžica, hostčen Svelbík abo za serbske evangelske tovarstvo. Ona zváži se riec, zo manieže 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
4: Vopšiče tih mjecov, započinam jednu voko tih mjecov, a voko tih bandu, tam ne može žena mašina, či tun band jazač, tun mjecu poredne vopšič, zove na tež na tej voje seđi, potom du dalje na bandki, abo čepce, kotrež so dobija v 16 krokach, zhotovječ, dež dalje du dele podrašče, tak mam ušivane rubiško, tam so da rubiško z mašinu zašič, ale ušivanki so z ruku.
2: Ci a 40 let vůznává se rodina Konečanka hižo jako serbska švalča. 5 mašinu má doma ve svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učiní z češťou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam. A kujže mu môžu jenejš dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržaná byla, kajž je to za našu národnosť, nábožnú, vážne, a zase ona dále nemodernizuje, respektivně z toho potom snáno tyž trošku skomolí.
1: Tole prají serbská švalča Drežanách Bianca Trišbergová. Trišbergerová, tak ona říká vodeče. Matej Džiswok je se zabíral s tému, jak vážně je a vostaně ručně dživo za švalče.
0: Veneswo Dženca Ajuce. Serbským rozvosu.

Hepač, mam nedom, dječace, vusovanje za dječi, vinujeme so skrutka modostnem, jeli chce jas nano, damotnje s čahom po polske jezdič. Runje za tuto akciju vabi so tu kvilu seči. Pozadk je 35-letný jubilej tak mienovaného nemsko-polského susodstvového zrečenia. Projekt Zviazkové ministerstvo za obchod spichuje a převedže tý jún nemská a polská železnica. Kajž ministerstvo za obchod žili, chce, že tak modostných z nemskeje a polskeje ponuč se susodný kraj odkryč. Od vútore môža sa modostní od 18 do 27 let za tak mienované pšečelský vúpokaz požadač. Dohromady 30 tisac tiketov v nemskej a ešte raz telko v polskej vúlosuja. Zajímce netrebajú za to prebyli činič. Jenič chce hač do 22. septembra, potaký máš do vútore nekotre prašenia práve odmovič a online formulár vúpelnič. S tiketom môža modostní potom na 7 dňach s čahom po celý polskej ježdič a k tomu súša tiež jezba od tak menovaného domiaceho dvorništa, potaký napríklad z Kamenca abo Budešina hač Kranice. Nádrobnejšie informácie namakáče tiež naši app MDR Serbia abo na našej strane internete.

0: Nábožné slovo.
1: Téma dženca Jana Marková z Nového Hustča.
2: Věřím, že je mír činitost a nic tišina. Že je mír žičba a nic melčině. Že je mír nádžijepona proca a nic skruta definícia. Věřím, že je mír očakovanie na mne, na nás a nic spelnenie. Zo je mir dar mez nami a nic tvora, kotraš je zapačujomna. Zo je mir nevobmezovane a nic so do krutoch miru hodžace. Veriu, zo je spočat k mira dovera do bližšeho. Zo je mir spočat k kunca vojne. Zo je mir čuvesky. Veriu, so je mir hakle doppelnene, ve vistosti a dospunosti Božeho přilubenia, pokoj s vami.
1: Čenzniše nabožné svoje mieše Jana Marková z Nového Hustča na roku a zamojitosti Bačanské vasade. A nitko svežíme ešte jeden titul a potom je čas rožnovač. A snadno tuto melodiu znaječe, to je cover verzia, nic originál. Originál je od Kalkbrennerec Bratro Fritza a Paula. Z leta 2008 jeli mir schon jemeli. Tuten cover je trošku novši. Ze zajšvo leta tu je Gregorian, projekt nemského hudžnika z Hamburga. Sky and Sand, melodiu zavište znaječe.

Nic koncerta albo radio rozłożyło tych, to bużo żyncochnym czasu star, dawno su to platformy jako TikTok, Insta, ako co na tom jo, z tym su se nasze bubaki zabierali, jadn tema to bużo we żyncochnym możinskim magazynie. Mode drastoširki a širjar Jesus ubičovali vo najlepšu novú slipjensku modu, to je dobu cora viac so slipem, to vám přeražijeme. Ale máme také druge téme, masterstudium Donesherštine Lipsku je nejprve vedkronjone, za to leto, cora sme to znate cenili, reakcie na tu povedčta dajšne novosti skönie šon net. Stvrtme, že šo spíšaš přeci vašu muziku a naša téma týženia, cestčí autora a žurnalista Jurija Kocha kenčave svišil svoje živé čase, ten národný žen, ten tužin. Do toho máme spomínaš na to, co šel se stalo pred k 5-6 let ve Vericach, ja pierdám ved pogromu na Ukrajinech živašiarjov. To bude naša predná téma a rejná štapedla.

0: Gledame do verec. Pešači jas čelit, jo se minuo. Vetogo dnia, ako jo se stao v tom mieste pogrom na přešivo Ukrajinem živašerjam. Ved 17. do 21. septembra živiš nas často jaden a živiš jase, co neonácie napadali Berlínsky dom za živašerjo z Mozambika a Vietnama a jaden dom za ubegajnco. To je bolo leto po progromie v Rostoku a zachopenk celé Sýrie rasistické námece po nemském zjednošeniu. Autorka a filmarka Grit Lemkova jos verjec, s nejo som pejedal prijed kúštivanie a ju pšašal, co jo tekte sobu dostala.
1: Jo, som tenca z mieste byla a som mielgen uliekana a bžes pomocna byla. A pon pösče som se s tým zabierala a teke s pšašaním, kak jo se mögavo to stáš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojeho vínu zabierami.
0: Ja, vy ste toho zapísali ve svojich knihách Kinder von Hoy, co je ten pogrom cínio s miestom Verice. Kaž gledáša žinca na ten ženslid, co je se ve mieste zmínilo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo bylo viele zajedovanio, nent dajo iniciativu civilna kuráža ve Verjecach, a ako iniciativa podperujeme negajšných dokronových ževašerjov v Mozambiku.
0: Jo, ve Vericach bude pídeci týždeň také týždeň spomnejša, však zaredovania sú plánované kooperácii s iniciatívou Civilná kuráža z Ľudového úsokého šulu, Evangelského vesadu a veľa drugými partneriami. Ve srežišču stoje letostate ževašerje z Mozambiky, ktoré žinca ešte vejujú v urovnanie za doživione nepša. Také ústajence budú vetveríš, ale ja všašam, že je to dosť.
1: Myslím sa, až to nie je ešte dosť. Žinca žiši v šuli nic v pogromie neuknú a liepta v tom predajú. A to, co my a musíme zmieniš. A nient skromadne z kultúrneju fabriku zachopíjame šulský projekt témie, aby to nie zabylo.
0: Ja, to Gorni Grit Lemkova, Jinsa pred Pesha Čižas Čalit, Jose Zachopio Pogrom ve Vericach, CV Program, Tyženja Spomneša na Makajašo Miasa drugim pet www.civilcourage-hoy.de.

0: Voda, to je tanga, taka, umělce hoze z Hrešebusa, ukrajinska a jo, také vegan úspěšná v internetu, například na TikTok a Instagram. TikTok Hypes, jazka subkultura a koncertové tips. Ja, to a wiele Musik zwischen schon nennt er wagt, einem Bubago, Jakob Predigkeit, Alarissa Kabischolz, Pschirsiote, nennt er Mikrofon.
1: Hey ho, vitaj Shark, Bubakojo v September. Za vas v Studio Stajinca Jakob Predigkeit.
2: Alarissa Kabischolz, Dabrzyn.
1: Larissa, ja se vjaselim až se zase ho. Groen garnet raz, co naše přizvuchárie vecakujo v žincajšnem ústěvanju.
2: Máme žinca zase písané program za vás. V sletnem bubaku ja vám Jakob něco k témě K-pop ulicoval, petakem k popmuzice z Koreje. Také žinca je muzika zase vážný obstatk našeho ústěvania. Naša kolegovka Karolín Kühnolc ja se zabírala s aktuálnymi muzikovými trendami na Social Media. Co štice za tým krotkým hype? A pomaga taký krotký úspiech pla TikTok napríklad tým umielcam? To všetko v ústčevaniu.
1: Mimo toho slyšeme Kuhn Bruning. Ben

0: Bistrik Banda ses wo wachskeja. Nen to musím svoje textu namakaš, ten jo se zgubil, ale už jen mám. Ja, nen to zase viem, co šo. Jo, naša literatúra týženia je nen to téma. A vete, dajme jubiláru toho týženia to grono. Autor Juri Koch, jo odovo, že vieš, že sa lec dare, ako reporter v Serskom rozkosu, jo bol znank všakých kľúcových momentov v modej histórii v Užice, k tomu sluša to zgubenie v Akomeje, přes Bornicu v Jamu. V leše 2007, jo ven bol ešte raz tu, Vete se krotko do jeje veterganja naš rozkosov archiv Joko Zašiščo zahova.
1: To, co še ovnim to svišaš, te ljube přisuharjem, to jo veda tije Goramčice, pla Vakomije. Ja stojmo na takim mestče, ten ugleda juš taki inak biven dopovojice veterganje bil, ale ho se ta veda ešte gaši a bieže potom za tým malým mestčíkom ďalej. A ugleda tak, inak by ta rieka Goramčica ešte strova byla a nevieževa nic vetego, až sú jej dny a mesece licone. Ja som rovno ju přes Vakomu, ale Vakomu popšom viacej nedajú. Všichni domy jsou přec a tam, že jsou ty domy raz stojali a ty dvere, tam hledají veliké rory ze země a plumpy jsou tam přistěněné, které si plumpají tu vedu ze země s dvěmi. Já už nevím, že ona potom běže. Ve Dvakomě je ve Stavěno ještě jeden dom, poutera doma, možeš groniš. Jo, ty gaty, které ještě jsou, a ze skotarež se zvígajú te ptaky, te také nemajú vieci dvojko svojo živenie. Veni stojí na cárnej lístčine, to groni až spieraš južo na nich caka. To je veľká škoda, kaž Vakoma vieci nebžo, vesebne kaž te gaty pla Vakome je vieci nebdu. A neskýry ja o ze svojim mikrofonom stojím, ten sledný raz, v tých sledných 20 letách som ja cestie obil a nen musím sa cez Goramčicu rozognovať. Všetko dobre, moja ľuba reka, všetko dobre, ľube gaty plavakomie.

Nic koncerta, abo radio rozluzijotech, to budžo žincajšnem casu star. Dawno su to platforma ako TikTok, Insta, ako co na tom jo, s čim su se naše bubaki zabierali, jaden tima to budžo ve žincajšnem možinskem magazinje. Mode drastve širki a širjar Jesus ubičovali vo nejlepšu novu slipjensku modu, to jo dobu cora viaco slipjem, to vam přeražijame. Ale máme také druge teme, masterstudium Donesherštine Lipsku jo nejpere vedkronjone, za to leto cora sme to znate cenili reakcije na tu povedz, šta dajšne novosti skönje šon net. Stvrtme, že šo spíšaš přeci vašu muziku a naša tema týženja, cestčí autora a žurnalista Jurija Kocha kenča vesvišil svoje živé šase, ten národný žen, ten tužin. Do toho máme spomínaš na to, co se stalo pred 50-60 let ve Vericach, ja pierdam ved pogromu na Ukrajině živašiarjov. To bude naša predná téma a rejdná štapedla.

0: Soul Klassiker Horses. Budišina wird nach Chigano, das ich Kollego MDR, Lube Pestro, da Budišina ist Tim, den Text, den ja pisau Peter Thiemann, ja, na Podrosse, da Budišina tam laže slepe, tam ja zora tak da loko bevo živisch, tyženjo so mieli cas, a zora so präsentirovali, vi slepe im jadnast, čo obžilniko v ubičovanju duch, casa z nitku svoje uživa žovo novu serdesku modu, zvizanu s traditionelnimi serdeskimi suknami, a modernimi stilami, technikami. Jan Richter, Wettprojekt der Sorbet, Serska Innovatia Pschers Traditio, jo Roskvat Samir, Toga Ubežovania, a to jo traditionelne Serske Sukna, Sparaš, Dojin Zeichne Gotina.
1: Boško je všetci mieni ľuži kenč nosi drastvu. A toho dlasme kšili pokazáš, a tož te staré plate a mustre nesvyšajú janok národnej drastve. Ale mögu teke v moderné drastve a všetným dňu vielgin riedne ugledaš.
0: Jo, jadnočkej obžilníka z Dolnieje v Úžice z TPV Tamko Hegla a Sofia Riedelojc venej ste gromažet na jadnom projekte Živa Vej a... Jo, z tej dobovej, navšak do predne miestno, je jo myto jo veľkým dobrá šejarná mašina.
2: Ja se vjaselím, also wow, to jo tak cool. A ja so jadnoje glucne, ja myslím.
3: Ja, teke.
0: Ja, gratulácia, jo, ale co z tega užívavej? Vieci vetoga ubežovania a tých jadnorázných kreáciách skrýnišo nižilu. Pre nás v vysiackém programie Vepšinostku Julie Hršineje.

Tenchi Wanda, to je tanga, taka, umělce hoses, chrše buza ukrajinská. A jo, také vegin úspěšná v internetu, například na TikTok.